pak nosím růžin cvet. Ním ja vlážim túgu svú, on je lék za své problémy, s ním už